Vi anna húligum sa sistéisja danlísin fadó marchúnach ir vach sæs tæman a marsinu gud. Sjáhúf mikrís píbar úntach sæ, sjáhúf einn isle kúplu kran fípa Higginses agus nædna kóhe. Eir úntach gama kénar er í srénet sá gúlei fós tæsí tímpul dertulum, ach chalós a vissi tímpul eit kvæstugum dina mei hafad agus sæni mei dífsi. Ní vach sí a kreha a kud kletí inúf tí ar englisin tæsach. Mick O'Brien, le couple confiper.

0: Mm. I caught them first.
1: Mm, it's a good night, Ring.
2: Níon siad éad féin a mus na páirciúma, agus crin siad a go déad iarra. An sin, tagan siad a steach go dín veranda la hean vricfasta. Ólan siad chai, sé sin té. Ichin siad chapatis, sais rán sin té. Déantar chapatis as plúr isci agus salan. Cúrti ar an ingredialai, agus bíin siad cosú le pancóga le brandawir. Well, mara dúrt me, chai agus chapatis a bhí nacad a vricfasta. And yen vrikvasta, huomur a stiach sa tiach, agus huspan su nita duin na sehi kokerichta.
3: Well, dini bochta sin, agus nil agin achan biagon. Sio kupla sospan agus reinj talis.
2: Talis? Cia dheisan? Ta si kasu le plati darlum si?
3: Talis a hugan muidara. Agus sio spunog war, gosgian agus fork.
2: Hmm. O prosh at on tille. Agus cair dae on sech mór prosh, eh?
3: O, rod an tawag toch e sin. Fúr ma wahir ein ur a posui. An prín si ishka on. Wahir?
4: Sia hunita, cair dae?
3: Cair e sia ar dhian, agus siu liat go vek am ito.
4: Fech ag an oasal? Is mar siu hun prím sech nur a heim gudi an tawar le ishka on. A hunita? Tasa gwrt gwrt cerdo chan seog sy'n o'ch yn oed glan. Fai cwyd dan nŵr o'ch o'n tyn agos gaf am o'n ybryd.
2: Tasa yn sŵnita ar yn abwyr. Glanan si yn seog le lwyrach agos le nimbw. Agos yw'r gyrra yn y bisi. Ta nimbw anach os yw le limoj. Ac yw'n si'n nis glysio agos nis lw.
4: Honita! Ta si'n amgyf dyl ysgol?
3: Inio yr ys? Ac fe mwyd yr sgoel yn ie?
4: Bo chwrd i fahas o fe horyf. Ta'n talif gwyl yn sian sio hygwyf. I'r fael efo fe cwswl y fwrn nahir, na chwyl yn o'n leif nhw sgrif, o'r fa?
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
3: Skalaire veg onum jerum shilat.
2: Follow me in the posti, lev, skriv, agus ivriacht. Tegna bohali das kalfein, agus na karini, gus skuel na karini. Sa skuel, dina na karini ober love, ober ti, agus fuol. Agus ta shed gahana wagen ober shin. Sinné an soort fuime a chhoan tú ag bizar san India. Is cosú le lá éna gnéirine agus bíon bizar an gachráidhile agus ballbeg ar lá fé le. Bíon ar an máthir féchan chuige chu na páistí gléiste ag gart.
5: Iní se fáistí chuirigí bhór go éad iglán orh. Tá se bheith dulgadí an bazar in éanaach le bhór nathir. Ó, bhuachail, fé chu salachas atá do láha. Imigh agus níd sula gurim do léana gláánort.
2: Sé an tathir atá á dúirt go dtí an bazar. Ní imíonn siad go dagan an tránána mar bíonn sé róthe a lára lé. Ní héana amthir inne nach leo mar is annamh a agan am ná san India an teach a chomháin le dul chuig an dochtúr nó le dulgadí an teampall.
6: Pasti, Rahmut Tasnan Trohan in Shah. Lehdi, Nilsar Ogwitten. Danny Gimisha. Ogli, could you give sauce na bleastishin? I was talking to you sauce for sturdy, Halini. No, they should milchilish and globber, and shin could he work more than a million or him, sir? Danny Giorum, must again.
2: Agus Askabrachlo. Terrestal thrust in the hound. Shúran siad fe scán a grán. Téan siad thar an masc bug, sé sin sépeil sa chantar muslimach. Ní siad a wad on mazár an is. Is ag marag an inglastrui a stupan siad ar dús. An sin, bíon a díaltúri in a sí nachir an a chéle fe scáhan a mór a dúa leid fe a chosantar ing réin. Bíon na glasrí leacamachos a góir. Is mian le heheir húníte glasrí a chanach, ach caithe siad an marge a dhéanamh a dús. Ní puint ná pingin í bhín acu, ach rúpís agus pása.
6: Gwyd y tor o'r glasri sy'n?
7: Se pasa tora.
6: Se pasa? Si pasa fan hwyr.
7: Se a dwrt me.
6: Ni gwy me nis mwyn o tri cyn o'r o.
7: Y tor o'n meddwyt er chwy cyn i.
6: Tri cyn? Sy'n yn meid?
7: Wel, ceri cyn mor sy'n, ceri pasa. Ta dyn o'r posti le coho o gom eir wrthyl.
6: Tri pasa. Ta clan agwm ta hwmai.
7: Ceri cyn! Ach, na hi mi gwy gwyn osyl,

0: agal leish. Agus eglachtan cairnín chanart mar lú iisce nó é a Íslódáil. Ar scarabí seohí sarathe ní gúirim a chedawain seo amon seanscéil.
1: Gélon mila de sé seo sin tenimitá ar a cairnín fídhine agus a cairnín bréga. Bí bert cairnín stacu ián fátó. Sreid an agab sa fídhine agus a dinil sa mréig. Bíu a cairnín fídhine a gónaí gónaí a cúrgeá leis a verile. Gónaar a nírin an bréag. Ach, bíin sílu gara náí marsin hín. Ach, nír lák sé tæðar a wadi, nú sa dyrir gara sé krecht a bóni ag a gani bregach. Or kúri mi mag áhú letar sésin leis a gani bregach gara búinni nírinni. Nír a trúi ná tæs ag a gani bregach ó, nú rikla sér a vírinni, wán sén dá húla maxi kján, agus ká sé stech úrach sánkile. Dán mú gana bóchta láin sén an espress agus é an anchi, nú gudáni kan níhi. Leis an níhi kérd a chrúnyóg a stech ach skáta kut. Agus dáit a rúb a kánti sa kóra. Lauri kján a vír a búg stúrt. Inni skéla háu, inni skéla vau, inni skéla rína gát. Níin sjó mi sén skéla ar sa sáu. Níin sjó mi sén skéla ar sa mau. Íin sjó mi sén skéla ar sa rína gát. Agus sjó ein skéla dinni sé. Tá níin rí ag dar a sa vós ar sésan. Agus níra leis a géinach. Ach tá sagam sa kóra leis le fóin. Tá tabarín fyrishke bín na kilisha. Was ga watchi tri rin gushkin tabarín sin le nôl. Le tri chuslán a shimrudan. Tá kohur agam ar frishin mar habarín idarse. Tá timín brav a fós as a chín. An tí mechorón sin ege vecha haibris ege. Timi sin anhain, tá kalé nôr vi góra adín teg na kvitt, timi dar lôl. Agus nôr fôr a kianai fyrinach amíad, Hasa sé snáhán as a smérach. Gus fi sé srúl gu brach as gudjó, gudánik sé chafadr is a tamín. Rúk sé a tamín, agus hánik sé leis. Agus nôr a hánik, hánik bringa nishke léhe, gus vôl sén kianai edir dá hú. Nír húshke sin, na hánik a tápar kóir íst, agus fi leis. Ar nô nír leis a bádín sin, vi sé srúl gu vôr sé sachach, gur chur bringa gushkin tabarínám, agus timi leis chafadr le pálas a rí. Mae'r hôl yn rhi gyda'r lehedion rhan eisiau blu wag ag yn sgir ar dŵs. Ach fi'n cael ei gael gwrw gydwg sy'n lawer na hynny. Agos nôr i hwg sy'n tri fri yn gynnu sgil yn ôldi, mae'r dŵr tri yn y gad, dair eisiau hwg o bynir slan ffolon. Fi lwch sy'n mai gael ddwg yn teulu i sychu, agos ni'r celw sy'n ar y gan ei ffyrin. Fi gymas ni'r ag o hwg. Y law can yn cyn, cae cas fi gwrw ach y can ei breg. Agus ni'r wynt i leis yn y sniachta derg, nôr e cael agus e slawn ffolon. Dyn eisiau cael ei fyd yn ychw, ce mae'r caso yn tôn y lŷn. Agus fi eilach dyr i gan ei bregach, dim y leis agus chwys e walach sy'n tenchyd. Agus dal yn sy'n gan corno caras gydonig na cwyt. Ni'r hwys gan y cwyt ysdyn na lawr i cael agus ar sesyn, yn eich gael y haw, yn eich gael y few, yn eich gael yr un y gad. Ni un siom eich eich gael ar sy'n saw, ni un siom eich eich gael ar sy'n mew. Níin sio mi sé'n sgeil ar sy'n agat, mar fi dyn i cynt yn sio hra eir i hwg mwy sgeil amach. Sop sys, sop sws, chwg hwch na cwyt, agos ar sy'n cion, cwrt i gynt eich. Hwrta, nes ni eich yn cian i breg o'ch amwyrwb. Rwgod ar ws ys holers, drogyd ar ysdeil ag rai, nŵn o'ch rha enhys sŵl na a beli, agos sy'n rha gwaar na mrebegyn.

An túrán bríd ní gaita a chiál ag saraha ní gaita man chan. Wa sin mo chuitsa da nyari seo, ian stádlí ag RTE, stádaí, as da gari fara jaagwal. Guim sa mar sin gaitin chartan siúgain ag an nám hiarna

0: Erigid gael, bún bán. Gael an lá, bán ún lé. Sa ta sé dán bæski ég fæl. Góma dyr eigi dýn hét kján elu.
1: Nimi og mít bán lýs.
2: Tengæstuði.
0: Tengæstuði. Achas a spesjúli dál.
3: Ó, kás, anna spesjúli.
4: Anna spesjúli, fæl, bæði gæmæri gundalú góbúð og rúgi bæli.
0: Nýs, snúa, búlend ég fjöti dyr snúa agus drech. Snó, vær hætsa Eileen, gand át, snó agus drech. Nú, mae bwyd greach a fi hi sy'n siad asoch, so beth yw'r ffer nhw ban as ros mwc o sgrif o eisiau, mae'r chwyli di cwyl sy'n gan tos yn dyrun siad G. Drwch o dyrship sy'n ba, le
4: greach. Drwch o
3: Sínum gaman en snúa, lesin aði,
0: agus eða það.